Njẹ́ ìjí ìjí tí mo jí mo bá irin nínú ugbó wọn fẹyin leyin kékékékékékékékéké. Ìjí ìjí tí mo jí mo bá igba ẹfọ̀n lọ́dàn wọ́n fi ìwoluwo gbọ̀ngbọ̀n igbọ̀ngbọ̀n igbọ̀ngbọ̀n igbọ̀ngbọ̀n igbọ̀ngbọ̀n. Ìjí ìjí tí mo jí mo bá igba alágẹmọ wọn dá dé ìwo yẹtuyẹtu.